Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu.

0: Sálavý baby.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 3 hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dobrý den. Vstáváte každé ráno svěží a odpočatí? Budíte se v průběhu noci a nemůžete znovu usnout? Epidemie zhoršení kvality a zkrácení délky spánku je velký zdravotní problém, se kterým se naše společnost potýká. Biologická potřeba dostatečného spánku není dodržována. Toto má velký vliv na naše zdraví, délku života nebo i vzdělávání našich dětí. S kvalitou spánku totiž souvisí velké množství fyzických i psychických problémů. Proč vlastně spíme? K čemu naše tělo spánek potřebuje? Spánek je aktivní děj, který je nezbytný k integraci všech tělesných i psychických procesů. Z hlediska zdraví je kvalitní spánek nepostradatelnou součástí života jedince a v mnoha ohledech se dá říct, že se toho ve spánku děje víc než ve stavu bdělém. V průběhu spánku mozek zpracovává, třídí, ukládá informace a zapisuje paměťovou stopu. Testuje funkčnost tělesných systémů a adaptuje, či se snaží opravit zjištěné nedostatky. Je tedy zřejmé, že nedostatečný nebo nekvalitní spánek zhoršuje zdravotní stav a proto by dlouhodobé potíže se spánkem neměly být podceňovány. Co tedy můžeme pro zdravý spánek udělat? K dnešní diskuzi jsem si do studia pozval pana primáře doktora Milana Sovu, zástupce přednosti kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc a současně i vedoucím lékařem spánkové laboratoře naší fakultní nemocnice a pana doktora Jakuba Vaňka z psychiatrické kliniky, který se spánku a jeho spojitosti s psychickými problémy dlouhodobě věnuje.

0: Pánové, jak jste na tom vy se spánkem? Spíte dobře? Milane.
1: Dobrý den, zdravím diváky. Jak kdy? Já si myslím, že jsem jako velká část populace, když je člověk psychicky v pohodě, cítí se dobře, tak taky dobře spím. Obráceně, když má potom člověk nějaké starosti, tak typicky probudit se druhá, třetí hodina v noci a přemýšlet a potom ten spánek není úplně optimální.
0: A Jakube, vy?
2: Já spím dlouhodobě velmi dobře a jsem za to velmi vděčen.
0: A proč vlastně organismus spánek potřebuje?
2: Tak spánek samozřejmě existuje nějaká populárně naučná teorie o regeneraci sil a kromě toho spánek je velmi nutný k integraci psychických pochodů. Vlastně z hlediska psychiky se toho mnohdy ve spánku děje i víc než ve dne.
0: Kolik hodin by měl tedy člověk spát?
1: Optimálně se udává 6 až 8 hodin, ale je nutné říct, že opravdu je to individuální. Každý z nás má přirozeně nastavenou jinou potřebu spánku. Někomu stačí 6 hodin, 5 hodin, bude se cítit odpočatý, někdo zase potřebuje naopak 9. Optimální říká se těch 6 až 8, ale pokud někdo z diváků spí 5 hodin a vyhovuje mu to, není unavený, no tak dobře pro něho.
0: A jak se ta potřeba spánku mění nebo vyvíjí s věkem? Já si pamatuju, anebo i zkušenosti s mými dětmi jsou takové, že v určitém věku dospívá. Řekněme kolem toho 15. až 20. roku, je není možno dostat do postele, nechtějí spát a z druhé strany, nebo respektive den poté ráno, nejsou k probuzení. Je to normální, jak se mění ta potřeba organismu?
2: Je to opravdu tak, že v průběhu dospívání je přirozeně posun v cirkadiálním rytmu a rytmu, který řídí spánek a puberťáci tudíž přirozeně to není úplný odpor nebo vzdor vůči rodičům, ale přirozeně usínají později a vstávají později a mají ten spánek trošku jinak nastavený. Takže tím, že někdy nutíme ráno vstávat do školy nebo je vyháníme z postele, tak je to trošičku pro ně nepřirozené.
0: A naopak je téměř normální praktikou, že starší lidé vstávají brzo. Potřebují oni tedy méně spánku nebo čím toto je způsobeno?
1: Starší lidé potřebují přirozeně méně spánku, to je celkem dobře prokázáno, že opravdu čím jsme starší, tím méně spíme. Každý z nás by se s tím měl nějakým způsobem vyrovnat a tím, jak populace stárne, tak prostě připravit se na to, že budu muset třeba chodit spát trošičku později, abych se probouzel kolem té 6-7 hodiny ráno a měl teda tu svoji délku spánku, kterou potřebuju a upravit třeba kolem toho i spánkovou hygienu, ke které se určitě ještě dostaneme. Takže určitě ta potřeba toho spánku se nám mění. Ale zase je to strašně individuální a každý z nás to má trošičku jinak, takže nedá se paušalizovat.
0: Takže šlo by říct, že třeba starší člověk, který se probudí ve 4 ráno a už neusne, že ta jeho noční regenerace je dostatečná, nebo by měl chodit třeba dřív spát a nějak na to reagovat?
2: Tak pokud se probudí ve 4 a cítí se tím spánkem dostatečně osvěžený s tím, že už jako cítí, že další potřebu spánku nemá, tak si myslím, že to je klidně možný, že bude vstávat trošičku dřív a je to pro něj přirozené. Opravdu ve stáří je spánek plitší, přerušovanější a ta potřeba je celkově kratší.
0: A pokud by se necítil dostatečně vyspaný a už nemohl usnout, jak by na to měl reagovat?
2: Tak pak možná opravdu zkusit ulehnout o něco dřív a zkusit, jakou vlastně tu délku spánku v tom daném věku člověk potřebuje. To je taky, jak říkal Milan, velmi individuální.
1: My teď doporučujeme, aby vlastně ten člověk se probouzel v nějakou rozumnou hodinu, protože neříkám, že 4. hodina někomu nemůže sedět. Jo? Že prostě jsou lidi, kteří ve 4 hodiny prostě ráno dokáží pracovat, dokáží dělat spoustu věcí. Ale potom velká část pacientů se nám stěžuje, se probudí ve 4 a nemá co dělat. Takže doporučujeme třeba jít spát o kousek později, aby prostě se dospal do té 6-7 hodiny a potom mohli do práce nebo prostě na procházku nebo cokoliv.
0: Já ještě, aby to nezapadlo, vy jste zmínil, že váš spánek někdy je přerušen probuzením, někdy ve 3 hodiny plus minus a nějakou dobu jste ve stavu bdělém a potom znovu usnete. Mně se toto stává, když třeba musím dřív vstát a někam jet, tak ze stresu, abych nezaspal, nebo před nějakým složitějším rozhodnutím, případně v době, kdy řeším hodně problémů. A není to pravidlem, ale vnímám, že to má vliv na to, v jakém jsem psychickém napětí. Jak toto lze otupit, jak to změnit, jak z toho spánku dostat maximum regenerace?
1: A já si myslím, že jsou věci, se kterými asi moc nehneme. To by možná řekl kolega psychiatr líp, ale jsou opravdu věci psychické, se kterými, když máme problémy, tak se musíme s tím nějak vyrovnat psychicky. A takové to hlídání budíku, jak říkáte, že jdete na dovolenou nebo někam, tak to je přirozené a to má velká část populace a s tím opravdu nehneme.
0: Takže si nepomůžu.
2: No, některé možnosti jsou. Neurofyziologicky se doporučuje třeba hodinu před usnutím už se nevěnovat té usilovné stresové činnosti nebo rozhodováním o něčem nebo přemýšlením, co mě zítra čeká, a spíš se věnovat nějaké odpočinkové činnosti, která přirozeně trošičku ten mozek naladí na ten spánek víc. Pokud do poslední minuty před chtěným usnutím přemýšlím, co mě zítra čeká, tak samozřejmě ten spánek potom nepřijde kýžený.
0: Ono to je spíš tak, že večer o tom nepřemýšlím, ale v noci, když se zbudím, tak se nemůžu zbavit třeba té myšlenky a to mě drží bdělým.
2: Jsou rozpracované různé teorie a taková jako kognitivně behaviorální teorie říká, že pokud neusnu do 15 minut i v průběhu noci, měl bych vstát a hodinu dělat nějakou jako jednoduchou činnost a potom se teprve vrátit do postele a zkusit znovu usnout. Je to poměrně nepříjemné a drastické, ale pro některé typy lidí to opravdu funguje.
0: Když jsem se připravoval na tento pořad, tak jsem taky chtěl přispět nějakou praktickou radou, poučit se a přispět i pro diváky něčím. A narazil jsem na to, že vhodné k usnutí je dát si před ulehnutím teplou sprchu, která paradoxně to teplo rozšíří cévy v kůži a má to za následek po té sprše to, že se organismus více ochladí a tím pádem lépe spí, protože se má spát i v nižší teplotě. Doporučujete to také? Je to pravda?
2: Určitě, určitě. Pro ten samotný spánek je potom důležitá nízká teplota, aby bylo tělo trošku nuceno si teplo vyrábět pod peřinou, ale před usnutím ta samotná teplá sprcha pomůže. A pomůže tak, jak jste přesně říkal, tou jako relaxací a tím jako uvolněním toho svalstva a toho napětí, co přes ten člověk nazbírá.
0: A ještě, aby bylo jasno, my se tady bavíme o délce spánku a člověk nejpovolanější šéf spánkové laboratoře naší nemocnice. Co to vlastně délka spánku je? Je to ta doba, když si lehnu do postele a konec je až vstanu? A nebo je to doba, kdy opravdu, jak se říká, nevím o světě?
1: Čistě medicínsky je to doba, kdy člověk neví o světě, kdy opravdu spí, protože jsou, samozřejmě dokážeme to měřit, dokážeme dělat vyšetření, kdy dokážeme pacienta monitorovat během noci, měříme mu EEG, víme, kdy přesně usnul, ve které fázi spánku se dostává, protože spánek je cyklický děj, takže odpověď, délka spánku skutečná je, jak dlouho člověk spí a to druhé se říká čas posteli.
0: A výsledky z vaší laboratoře napovídají nebo říkají, že většina lidí, která třeba spí 7 hodin, kolik doby musí strávit v posteli, aby mohli o sobě říct, že 7 hodin spí?
1: Jak do?
0: Já vím, ale kolik je takový průměr, nebo jako, jak to je v populaci nejčastější?
1: V rámci somnologie se říká, že většinou člověk, pokud nemá žádný problém třeba s usínáním nebo něco podobného, tak usne do těch 10, 15, maximálně 20 minut. Potom by měl spát víceméně celou dobu. Chápu, že se během noci probudí, sem tam zajde si třeba na záchod nebo nějakou jinou fyziologickou potřebu vykonat a potom by měl zase usnout právě do těch třeba 15, 20 minut. To je normální stav. Mm-hmm. Potom ten zbytek už se dostáváme do fáze nějakých řekněme patologií, semipatologií a to už je prostě třeba, jak říkal Kuba, kdy ta spánková hygiena doporučuje, že pokud v noci nemůžu spát, tak mám jí dělat něco rutinního, třeba že nám doporučujeme žehlit, manželům se to vždycky strašně líbí, těm, že nám už to likne, ale prostě něco, co vás nebaví, jo, něco, co vás uspí a potom jít si zpátky lehnout a nefixovat si hlavně ty špatné vzorce, že když ležíme, koukáme do stropu, přemýšlíme, co je strašně špatně, tak potom neusneme.
0: Dobře, já bych se posunul dál. Jaký má spánek vliv na paměť? Je třeba vhodné se před zkouškami učit déle do noci? To bude spíš na vás, Kubo.
2: Jo, paměť, teď momentálně to je takový jako současný téma pro výzkum a ukazuje se možná někteří diváci si ještě vzpomenou z dob středoškolské biologie, že byla taková jako populárně naučná teorie, že 75% informací mozek v noci zapomene. Teď se ukazuje, že je to trošičku jinak, že mozek naopak si aktivně těch 25% jako těch informací, co přes den viděl, slyšel, zažil, učil se, selektivně vybere a ty převede do té dlouhodobé paměti, což je velmi fascinující mechanismus, ne zcela prozkoumaný, ale není to o tom, že by mozek nějakým způsobem zapomínal, naopak si selektivně sám vybírá, co si převede. Je samozřejmě diskuze, proč si pamatujeme některé zvláštní věci z předchozího dne a nepamatujeme si to podstatné, ale to už je spíš do budoucna pro další výzkum.
0: Takže když se někdo učí třeba na zkoušku a chce si co nejvíc zapamatovat z toho, co se učí, jak by to měl udělat?
2: Na to se ptají občas i studenti, když je učíme, já vždycky doporučuji rozhodně spát, takový ty jako pokusy, že těsně před zkouškou to protáhnu přes celou noc do rána, to naopak si člověk uškodí. Čili aby se to převedlo do té paměti, nutný je spánek i těsně před tou zkouškou, i když je to někdy těžký samozřejmě.
0: Takže nejlepší je se zdravě vyspat a ne se stresovat a celou noc se učit.
2: Tak.
0: Super. Já bych se ptal, kdy se dá hovořit o problémech se spánkem a jaké jsou nejčastější obtíže se spánkem, s kterými se v praxi setkáváte? A ještě potom, co doporučujete klientům, jak na to reagovat, na ty nejčastější obtíže?
1: My v naší laboratoři se nejvíce zabýváme poruchami dýchání ve spánku. Typicky syndrom obstrukční spánkové apnoe, takže to je náš denní chleba. Ale v populaci nejčastější určitě bude nespavost. Akutní nespavost jako takovou zažil každý z nás a troufnu si říct, že zažije každý z nás, kdo to ještě nezažil, protože opravdu to, že nemůžeme pár dní spát, je úplně normální, je to úplně přirozený proces. Každý by se s tím měl asi nějakým způsobem vyrovnat a říct si, že to je věc, která by měla odeznít. A pro nás medicínský problém je, když to trvá půl roku. Jo, teprve potom, co vlastně půl roku pacient špatně spí, je přes den nevyspalý, má nějaké problémy, tak teprve potom hovoříme o chronické nespavosti, hovoříme o problému a pak má smysl, aby to řešil odborník. To, že se občas špatně vyspíme, to je prostě normální.
0: A pokud je ta nejčastějším problémem nespavost, jak by se měla řešit? To je možná na...
2: Tak v prvním kroku jako uklidněním určitě pro člověka je tak, jak říkal Milan, že je jednorázově týden, dva týdny nespat, není žádný problém a nepoškozuje to zdraví. Ale pokud už hovoříme o té jako nespavosti, která trvá půl roku a déle, pak jednoznačně doporučujeme postupovat tak, že člověk začne tím, že aplikuje důsledně spánkovou hygienu, potom by mohl zkusit nějaké volně prodejné preparáty, popřípadě třeba i psychologickou péči, kdy jsou přímo rozpracované terapeutické metody pro nespavost speciálně vyvinuté, a pak teprve teda v posledním kroku jsou jako psychofarmaka samotné léky.
0: Jak jsem se připravoval, jak jsem to zmínil, tak jsem taky studoval a přemýšlel jsem, jak zlepšit kvalitu spánku a časté doporučení nebo standardní doporučení je chodit ve stejnou dobu spát a ve stejnou dobu vstávat. A většina z nás, a já jsem to taky příkladem, že ten posun o víkendu tam je, že vstávám později. A zkusil jsem teďka poslední víkendy před tímto pořadem vstávat opravdu tak, jak ve všední pracovní dny. A musím říct, že se cítím svěžeji v tom víkendu, když paradoxně se tak dlouho nepřevaluji a donutím se vstát dřív. Takže to asi funguje. A zeptal bych se, kolik vlastně typů spánkových poruch současná věda eviduje?
1: To jsou desítky až stovky spánkových poruch od nespavosti přes náměsíčnost, kdy opravdu existují pacienti, kteří sednou do auta, neví o světě a ujedou třeba 100 kilometrů, až po právě ty poruchy dýchání ve spánku. Existuje klasifikace mezinárodní spánkových poruch a poruch dýchání ve spánku a dalších entit, takže to je takhle tlustá bichle, asi 2 cm je tam všecko uvedeno.
0: Dobře, a jestli člověk vědom toho, že má spánkovou poruchu, nebo že ten spánek není dostatečně kvalitní, jak to na sobě pozná? Protože on je vlastně pořád ve stejném stavu a to, jestli je unavenější, ani nemusí pozorovat. Co je takovým signálem toho, že má člověk problémy se spánkem?
2: Tak ono, tak jak jste zmínil, pro diagnozu nespavost nebo pro kritéria nespavosti je mnohem důležitější, jak se ten člověk cítí přes den. Pokud se někdo v noci převaluje, víckrát se zbudí, ale ráno se cítí odpočatý, osvěžený, tak pak je to jeho nějaký rytmus spánkový. Pokud ale přes den opravdu je unavený a už to třeba zasahuje do toho, že se mu hůř pamatuje o věci, hůře se mu vštípuje nové věci, učí se pomalej, a tak to už bývají jako takový příznaky toho, že ten spánek je opravdu nějakým způsobem narušen.
0: Vy říkáte, učí se pomalej a nebo má poruchy paměti a on vlastně i spánek souvisí s civilizačními chorobami a například je tam vztah mezi Alzheimerovou chorobou a poruchami spánku nebo i některými druhy nádorů. Můžete to někdo z vás okomentovat, jaká tam je souvislost?
1: Ano, tam je totiž otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Protože třeba pacienti, kteří mají chronická onemocnění, tak ten spánek mají méně kvalitní a bylo ukázáno, že pacienti, kteří spí pod 6 hodin, tak mají horší přežití nebo mají víc komplikací. Pacienti se naopak, co spí třeba nad 10 hodin, tak taky. Ale my zatím pořád nevíme, jestli je problém v tom, že mají chronické onemocnění a proto nespí, anebo jestli protože nespí, tak sekundárně se u nich vyvine nějaké onemocnění. Třeba zajímavý vztah je u nádoru a u poruch dýchání ve spánku, kdy na nějakých myších modelech bylo prokázáno, že když vzali toho myšáka a simulovali na něm opravdu noci hypoxemii, oni to jako myšáka dusili.
0: Čili nedostatek
1: vzduchu, tak potom ta myš měla agresivnější nádory a dříve umírala. Takže opravdu ten vztah tam je. Ale zatím to na začátku zkoumání, věřím tomu, že během dalších třeba 20 let se dozvíme ještě spoustu zajímavých údajů.
0: A to, co mě zajímá, já jsem to nakonec zmínil a určitě to bude zajímat i diváky, dá se nedostatek spánku přes týden dohnat o víkendu?
2: Jak už jste zmiňovali to, že jste vlastně dodržoval ty pravidla spánkové hygieny, nedá bohužel. Je to opravdu tak, že člověk by měl si nějakou jako tolerancí 15 minut uléhat opravdu pravidelně, protože spánek je rytmický děj a pokud my takzvaně přes víkend dospáváme, tak nejen, že to nefunguje, ale ještě je problém, že cirkadiální rytmus, ten, co spánek řídí, mu trvá přibližně 2 dny se přenastavit, třeba i po cestování. A když já sobotu, neděli spím jinak než přes týden, tak se mi to přesně přenastaví na ten víkendový režim a v pondělí ráno máme pocit, že jsme jako kdyby velmi rozespalí, že to není náš typický standard a potom lidé mají tendenci být v práci rozmrzelí. No.
0: Ale ono by šlo vymyslet a zvolit i jinou strategii, jak to dohnat přes víkend, a to je vstávat ve stejnou dobu a pak si dát po obědě takzvaného šlofíka a tam si dohnat 2-3 hodinky v sobotu a v neděli. Je to to správný postup, nebo to je taky špatně?
2: Určitě, a je to takové typické pro například jižní národy.
0: Určitě je to správný nebo špatně?
2: Určitě to může být cesta, tak bych to řekl. Je to typické například pro jižní národy, kdy pokud si po obědě dáme takovou tu siestu, takzvaně na hodinu, tak regenerujeme hlavně ale teda tělo, neregenerujeme mysl, protože pro mozek je důležitý spíš ten kontinuální noční spánek s tou rytmicitou, o které mluvil Milan, ale ta poobědní siesta regeneruje primárně tělesné systémy.
0: Ale ta siesta by potom měla být taky pravidelná každý den, nebo jakoby, já jsem měl na mysli teďka, zda je správné tu týdenní únavu nebo deficit spánkový dohánět 2 siestami v sobotu a v neděli.
2: Jo, tak to netuším, přiznám se, jak by to bylo ze 100%, ale domnívám se, že ne, že pokud si zařadíme siestu do programu, tak by měla být taky pravidelná každodenní.
0: Asi ten přepis si nemůžeme dovolit mnozí z nás.
1: Já si můžu krátký komentář. Já si myslím, že strašně záleží, jak se cítíme, protože my nemůžeme lidi naházet do nějakých škatulek a ano, desatero spánkové hygieny je hrozně důležité, všem doporučujeme, kdo má problémy se spánkem. Kdo problémy se spánkem nemá a půjde si o víkendu lehnout přes oběd a dospí se a potom nemá žádné další problémy, tak ať to klidně dělá.
0: Než přejdeme na dotazy od posluchačů, já bych ještě teda zhrnul vaše doporučení a nechám to tedy na vás, ale co byste doporučili lidem, kteří mají problémy se spánkem, v noci se budí a cítí se ráno unavení? Nějaké takové stručné doporučení a přesuneme se na dotazy diváků.
2: Tak především teda, tak jak už jsme řekli, je to individuální a u spánku je důležitá rytmicita, čili pokusit se ty pravidla nastavit a nějakou dobu je udržet. Abych si opravdu ověřil, že ten spánek není kvalitní, třeba není nekvalitní tím, že má nějakou vnější příčinu. Pokud si opravdu ověřím, že dodržuju tak, jak jsme se bavili, spánkovou hygienu a dlouhodobě to nefunguje, tak pak bych asi vyhledal odbornou pomoc.
1: Já si myslím, že je důležité taky nastavit si to prostředí v ložnici, protože spousta lidí dělá tu zásadní chybu, kterou si myslím, že si do ložnice dá televizi. A potom třeba někomu to může sedět. Ano, v televizi třeba usne a cítí se dobře, nemá žádný problém. Ale ten, kdo opravdu špatně spí, dívá se na televizi v noci, jo, prostě jsou to věci, které si můžeme nastavit. Teplota v místnosti je důležitá, zatemnění, někomu to sedí, čerstvý vzduch. To jsou všechno věci, které můžeme pro sebe udělat. A to je ten začátek, ten první krok, který nás posune k tomu lepšímu spánku.
0: Asi je důležité i uvědomění si, že tam máme nějaký problém a začít na tom aktivně pracovat. První dotaz, ten v zásadě mě taky velmi zajímá, chtěl jsem možná položit i sám. Jak se díváte na přechod ze zimního času na letní, když jsme nuceni vstávat o hodinu dříve? Je to zdravé? Doporučujete to? Nebo může to způsobovat nějaké problémy u určitého procenta obyvatel?
1: Já, na to jsou velké studie, že přechod z letního času na zimní a obráceně zdravý není. Já si myslím, že by se tato věc měla dávno zrušit. Chápu, že to mohlo mít rácio v době továren, kdy teda údajně se měla šetřit elektrika, snad nějaký 2% elektrické energie se měly kolem války ušetřit, ale ty data už tenkrát nebyla úplně přesvědčivá o tom, že tomu tak opravdu je. A dneska si myslím, že to lidi opravdu ten biorytmus jim to narušuje. Každý z nás, normální zdravý člověk, se do týdne s tím srovná. To zase jako není pravda, že by to někomu vadilo delší dobu. Ale na druhou stranu, proč to měnit? Zajímavější diskuze by byla, jestli teda nechat ten letní nebo ten zimní čas.
0: Tak, to jsem se chtěl zeptat, co z hlediska lékařské vědy by bylo vhodnější. Zda chodit dřív spát a dřív vstávat, anebo chodit později spát o hodinu a později hodinu vstávat, tedy nechat zimní čas anebo letní čas?
2: Na to asi neexistuje jednoduchá odpověď, protože pokud bychom například vzali člověka a nechali ho v úplné tmě, tak zajímavostí je, že cirkadiální rytmus má 24,9 hodin, čili necelých 25 hodin u člověka. Čili je otázkou, bez takových těch vnějších stimulů, jako je studeno, jako je chlad, světlo a takto, se ten cirkadiální rytmus zastaví na 25 hodinách. Čili ta odpověď není úplně jednoduchá, zda nechat ten nebo ten, to už by bylo potom asi na širší panel odborníků.
1: Já bych se přimlouval za letní čas, protože já si myslím, že pro lidi někdo může namítat, že když světlo je do 10, do 9 do večera v létě, že to je třeba špatně, ale zase na druhou stranu si myslím, že sluncem vytváří se vitamin D, má to spoustu pozitiv a aspoň za mě je lepší, když bude světlo déle odpoledne, večer, hlavně třeba v těch podzimních a jarních měsících, než aby byla tma brzo a když jdu do práce, tak mě to ta tma zase tak nevadí. No.
0: Dobře, já půjdu na další dotaz. Markéta se ptá, pracuji ve směném provozu. Máte pro mě nějaké doporučení, jak dohnat spánek po noční službě?
2: Na to doporučení opravdu existují nějaká obecná pravidla, kterými se řídit. Pokud máme noční směnu, na které v průměru naspíme alespoň 5 hodin, tak bychom měli druhý den uléhat ve stejnou hodinu, nebo respektive teda o hodinu dřív, než jsme zvyklí, abychom to trošičku dohnali a přes den nespat, věnovat se nějaké odpočinkové činnosti. Pokud naopak máme provoz, který vyžaduje, že nespíme vůbec celou noc, tak druhý den bychom měli spát 4 hodiny, až 5, ale vstávat opravdu na budík. Nenechat to takzvaně přespat, až se přirozeně zbudím, protože to vede k tomu, že potom zase nebudu cítit.
0: Druhý den myšleno ráno, jakoby ano, po té směně, takový spánek ráno, navíc, tak, v uvozovkách.
2: 4 až 5 hodin navíc, přesně tak. A potom vstát a normálně se věnovat svým denním činnostem a večer uléhat ve stejnou dobu, tak jak jsem zvyklý, když bych neměl směnu. To je takové jako obecnější doporučení. Důležité je nenechat se přespat, až se přirozeně zbudím, že bych necítil tlak potom večera, měl bych ty rytmy víc rozhozené, než je nutné.
0: A co byste poradil tomu, kdo i při dodržování tady těch doporučení se s tím prostě nemůže vyrovnat, že je natolik rozhozený, unavený a nekoncentrovaný, co by měl dělat?
2: A to je bohužel jednoduchá, zároveň složitá rada nepracovat ve směném provozu, to tak bohužel je, no.
0: Očekával jsem to tvé.
1: Opravdu my některým pacientům doporučujeme, že by neměli pracovat ve směném provozu, což samozřejmě pro sestry, pro zdravotníky je docela podstatná závada, že jo?
0: Já půjdu na další dotaz. Miroslava se ptá, dobrý den. Moc prosím o radu, po prodělání covidu nemohu spát, dokonce i z prášky na spaní spím málo, bere mi to energii. Vím, že kdybych spala, lépe bych se jí uzdravila po nemoci. Stále mám hromadu zdravotních potíží a chci se co nejdříve vrátit do práce. Poradíte mi? Děkuji. No. Post-covid, tak to je vaše poradna přímo na klinice, takže...
1: Tak, určitě poradna je, děkuji za ten dotaz. Já jsem ho tady hrozně nechtěl, ale je to hrozně těžké, protože nedá se takhle na dálku říct, jestli pacientka, jestli má nějaké problémy fyzického rázu, jestli tam je prostě somatické onemocnění, jestli třeba po covidu má nějaké přetrvávající změny na plicích nebo nějaký jiný problém, kdy samozřejmě tam, pokud by toto bylo přítomno, tak se dá předpokládat, že ani ten spánek nebude kvalitní. Pokud tam teda žádný problém fyzický není, určitě bych doporučil teda vyšetření v covidové poradně nebo na plicním, záleží, odkud pacientka je. A pokud si všechny tyhle ty problémy vyloučí, tak potom bych si doporučil tady kolegu, aby se ujal teda té psychologicko-psychiatrické stránky, protože si myslím, že kolem covidu je dneska hrozně složité, kdy opravdu na nás se valí informace veskrze negativní a věřím tomu, že problémy se spánkem má celá řada lidí, ne kvůli tomu onemocnění samotnému, ale kvůli celé té atmosféře, kvůli celé té situaci.
0: Takže vy byste vyloučil nějaký prokazatelný problém v tom fyzickém těle. Tak. A v případě, že by tam nic nebylo, byste poslal tazatelku ke kolegovi a vy byste provedl co?
2: Tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že spánek a jeho poruchy mohou být příznakem nějaké počínající či už probíhající psychiatrické poruchy, tak potom bychom teda normálně, tak jak je u nás zvykem, člověka psychiatricky vyšetřili, stanovili s ním další postup a terapii podle toho, z jakého důvodu nebo co je podkladem.
0: A mohly by být řešení takzvané prášky na spaní?
2: Na to bývá často dotaz prášky na spaní takové ty ze skupiny hypnotik takzvaných, čili klienti nebo pacienti možná budou znát zolpidem a tak dále. To prakticky bývá většinou terapie jenom na přechodnou dobu. Nikdy to není kauzální řešení a buď teda přistupujeme k nějaké kauzální terapii té psychické poruchy, anebo doporučujeme psychologickou péči nebo nějakou režimovou úpravu. Ale prášky na spaní jsou.
0: Čili je pravda to, k čemu jsem dospěl při tom studiu, že prášky na spaní nikdy nenahradí plnohodnotný spánek. Takže by se měli používat opravdu na krátkou přechodnou dobu.
1: Tak. No, tam ještě jeden aspekt, který si myslím, že je taky důležitý zmínit, takzvaná mispercepce spánku. Protože to znamená, že pacient spí, ale má pocit, že nespí. Protože máme celou řadu pacientů, které když právě napojíme na ten polysonograf, vyšetříme je v noci, tak potom prokážeme, že spali pěkně celou noc a na to, že teda jsou v cizím prostředí, ve spánkové laboratoři, mají na sobě elektrody, tak ten spánek byl kvalitní, splňoval všechna kritéria, cyklicitu a tak dále. A my mu potom ráno řekneme, hele, vy jste spal dobře, a on řekne, ani oka nezamhouřil. Jo, takže to je právě ta mispercepce, že někomu se zdá, že nespí, a přitom to není pravda.
0: Já teda na to navážu, kdybych to chtěl zlehčit, tak bych řekl, že se mu zdá, že nespí a vlastně spí, je to sen. A někdo má třeba nějaké špatné sny, který ho probudí a tak dále. Lze s tímto něco dělat?
2: Tak to už je teda opravdu fenomenologie, která není jednoduchá. Vlastně výklad snů nebo popřípadě jako to, co vlastně sen znamená z hlediska fyziologie spánku, to není jednoduché. Na to je samozřejmě extenzivní výzkum. úplně přesně nevíme.
0: Já bych tady přišel na další dotaz. Martina, dobrý den, ráda bych se zeptala na spánek a takzvané orgánové hodiny. Je pravda, že pokud se budíme v noci pravidelně v určitou hodinu, je některý z orgánů v nepořádku a existuje vlastně něco jako orgánové hodiny? Děkuji.
1: Nemyslím si, že existují orgánové hodiny, nejsou na to data, že kdybychom měli třeba nemocná játra, tak bychom se měli budit v 5 s nemocným srdcem třeba ve 4. Jo, to jsou takové ty různé babské rady. Co je 100% pravda, je, že pokud budeme nemocní, tak můžeme mít nekvalitní spánek.
0: Čili naše medicína s tím nepracuje takto?
1: Naše medicína s tím nepracuje, nemáme data, protože bychom věděli, že něco podobného existuje. Tím neříkám, že samozřejmě u někoho to tak být nemůže, ale prostě v nějaké velké studii nebylo prokázáno. Něco úplně jiného jsou ty vnitřní hodiny, jak mluvil o tom Kuba, těch 25 hodin, to možná navážeš.
2: Já spíš teda, co víme, co pro změnu v těch studiích vyšlo, je, že mozek, tak jak bylo zmíněno v úvodu, aktivně testuje organismus, to znamená chvíli prokrví trošku víc ledviny, pak zase ubere, chvíli zrychlí tepovou frekvenci, zpomalí, zvýší krevní tlak, sníží. A tím vlastně jako kdyby mozek funkčně testuje tělo. Nicméně, jestli to nějak souvisí s tím, že když se budím v konkrétní hodinu, tak to souvisí s poškozením konkrétního orgánu, tak to mi taky není známo, přiznám se.
0: Dobře, další dotaz. Dobrý den, je správné, když spíme každý den 8 hodin v kuse? Není člověk od přírody naprogramovaný na odpolední siesty nebo na kratší úseky spánku? Slyšel jsem i o 6-fázovém spánku, kdy si každé 4 hodiny zdřímneme na 20 až 40 minut. Dotaz je to anonymní, ale to nevadí, odpovíme.
2: Ono je na tom samozřejmě kolem spánku je spousta populárně naučných teorií, spousta, tak jak říkal, babských rad nebo i nepodložených jako zkazek. Ne, bohužel člověk jako tvor je nastaven na monofázický takzvaný spánek, čili v jednom zátahu naraz.
0: Dobře, takže v jednom zátahu. Já to vemu trošku rychleji, až odpovíme více dotazů. A tady bude dotaz na pana doktora Sovu, protože se tazatel ptá, souhlasíte s rozdělením lidí na noční sovy a ranní skřivany? Neměla by se tomu přizpůsobit i aktivita a tak dál?
1: Souhlasím, tohle je prokázáno úplně krásně, že opravdu přesně je sova, je skřivan.
0: Vy jste sova, to
1: já jsem sova, ale s tím spánkem jsem spíš ten skřivan, kdy opravdu každý to máme posunuté trošičku jinak. Někomu nevadí ranní vstávání, někomu vadí. Já vím, že to je rada strašně blbá, ale prostě měli bychom si přizpůsobit ten život, takže pokud prostě se nám blbě ráno vstává, tak ideálně volit práci, pokud to jenom trošku jde a chodí do práce trošku později. Ono všeobecně je otázka toho ranního vstávání, protože když si uvědomíme, že Česká republika je poměrně jako zvláštní v tom, že vstáváme relativně brzo. Všude jinde na západě se chodí typicky do kanceláře všude na 9, minimálně na 8, že jo, třeba u nás na 6, na 7, někteří chodí na 5 do továrny, takže máme to trošku posunuté historicky a věřím tomu, že celé řady z nás to dělá problémy a třeba do budoucna by se to mohlo trošičku posunout i nám.
0: Já to rozdělí na sovy a skřivany mohu potvrdit a já mám s obou něco. Já velmi rád bych šel brzo spát a pozdě stával, takže takovej kříženec sovy se skřivanem. Další dotaz posílá průměrný spáč. Dobrý den, dotaz na doktora Vaňka. Jaký je váš názor na šláftruník? Tedy malou skleničku před spaním, je něco takového v pořádku nebo to ovlivní kvalitu spánku negativně?
2: No, samozřejmě z psychiatrického hlediska nemůžu tady nahlas říct, že bych doporučil někomu, aby si dával před spánkem panáka. A takhle, samozřejmě alkohol je hypnogen, protože působí sklidněním na mozek v té úvodní fázi, ale bohužel je prokázáno, že pokud toho alkoholu je moc, což málo kdy to zůstane u jednoho panáku, tak potom ničí tu spánkovou architekturu a vlastně místo, aby to probíhalo cyklicky, tak v opilosti spíme rovnou čárou a ten spánek není kvalitní, takže šlaftrunk moc nedoporučujeme.
0: Ono většinou funguje to, že co děláme pravidelně, tak to tělo se na to adaptuje a je to, jako bychom to nedělali. Takže zřejmě to pak ztratí tu účinnost.
2: A pak máme tendenci si dát 2 panáky, 3 a tak dále a už to běží úplně jiným směrem.
0: A tady je další zajímavý dotaz od Petra. Má smysl sledovat kvalitu spánku přes chytré hodinky a aplikace na ně navázané? Jsou tyto hodnoty relevantní?
1: Na to je taky těžká odpověď. Určitě existují aplikace, které mají smysl, kdy minimálně nám třeba řeknou, kdy jsme šli spát, může nám to pohlídat, může nám to udělat večerku. Tam si myslím, že určitě to je dobré právě ve smyslu té spánkové hygieny, kdy se nezakoukáme na televizi a telefon nám řve, že máme jít spát. Tam Určitě to smysl má. Druhá otázka je, jak existují ty různé aplikace, kdy máme telefon pod polštářem a ten telefon nám údajně má teda zjišťovat, ve které fázi spánku jsme. Tam si myslím, že ta přesnost je poměrně malá. Ono teda nějaká data to ukáže, lidi mají strašnou radost, že se podívají, mám spánek REM a non-REM a tohle všecko, ale samozřejmě, když to srovnáme s tím polysonografickým vyšetřením, kdy na pacienta napojíme elektrody a opravdu vyšetříme do podrobnosti, tak ta korelace je poměrně malá. Jako nefunguje to úplně.
0: Čili vy nevyužíváte žádnou takovou aplikaci u sebe nebo vaši kolegové? Na sledování kvality spánku.
2: No, je to, já bych řekl takhle. Často doporučujeme v prvním kroku pacientům začít si ve spánkový deník sledovat, jak ten spánek vypadá. Na to ty hodinky opravdu můžou pomoct a není to špatné na takové povrchní sledování. A určitě bych nebyl nervózní, když mi ty hodinky ráno řeknou, že jsem měl málo REM spánku, to nejsou schopni z toho běžného provozu na zápěstí poznat.
1: Dobře. No, ale jako celá řada pacientů je nervózní. Ty potom přijdou a prostě stěžují si, že hele, hodinky mi řekly, že má málo spánku do REMu, jo, co s tím budete dělat, doktore? Říkám, nechte si to vyšetřit normálně a nekoukejte se na hodinky.
0: Já bych tedy dal poslední dva dotazy. Léčitel se ptá, zdravím, věříte, že může spánek vyléčit nějaké psychické potíže, se kterými si medicína neví rady, tak to bude na psychiatra, Kubo, na vás.
2: Tak samozřejmě, asi bych to téma tady úplně nezlehčoval, pokud pacient trpí nějakou psychickou poruchou, tak z psychiatrického slova smyslu je třeba tu poruchu léčit. Samozřejmě existují spánkové metody, které využíváme, jako je spánková deprivace, po případě léčba jasným světlem, které může pomoct v léčbě afektivních poruch, ale asi bych to úplně nezlehčoval nebo nezjednušoval v tom smyslu, že pokud mám psychickou poruchu, tak se z ní prostě vyspím, to úplně nefunguje.
0: A vlastně tím světlem, tou léčbou světlem jste navázal na ten poslední dotaz, kdy se tazatel ptá, zda je lepší mít pro spánek vždy úplnou tmu až do probuzení, nebo se nechat probudit denním světlem a mít částečně otemněno.
1: No, zase je to individuální. Někomu bude vyhovovat tma, někdo bude chtít světlo denní. Záleží, jak jsme nastaveni a záleží taky, jak vlastně to prožíváme. Protože historicky, když si uvědomíme, tak moderní doba nás posunula někam, kde lidstvo nebylo během celé historie, kdy opravdu dneska v noci místo toho, abychom spali, šli spát se slepicema, tak svítíme a pracujeme a děláme a obráceně se nedodržujeme třeba tu ranní část. Takže je to nutné si to nastavit. Pokud někomu to sedí ta tma až do probuzení a bude dobře vyspalý, tak klidně si to nechá. A někomu, pokud sedí, že si ráno mu tam cvrlikají ptáčci a svítí sluníčko a probudí ho to přirozeně, tak je to taky jako dobře.
2: Já, jestli možná můžu, tak to jenom rychle doplním, protože existují hezké a velké studie u původních domorodých kmenů, které nejsou zatížené naší civilizací. A ukazuje se, že úplně primárním důvodem toho, proč se ti lidé, kteří nemají elektřinu, nemají možnost zatemnit a tak dále, probouzejí, je chlad. Teda chlad je mnohem důležitější pro to jejich probuzení než světlo. Světlo už může být, ale pokud nepocítí ten spící organismus chlad, tak se třeba ještě nevzbudí. Zatímco primární podnět, na který reaguje spící organismus, je opravdu chlad.
0: Takže spíš otevřené okno než odtemněné. Tam to bude důležitější. Já tady, přesto, že jsem říkal poslední dva, tady mě zaujal ještě jeden dotaz a omlouvám se všem ostatním divákům, které neuspokojíme, protože dotazů přišlo hodně. Dobrý den. Někdy, když usínám, tak sebou trhnu, až sám sebe zcela probudím. Někde jsem četl, že si takto mozek kontroluje tělo, jestli není mrtvé, protože je někde na půl cesty mezi spánkem a bdělostí. Je to asi blbost, že? Takže to vynechám na závěr a do toho vás odpovím.
2: Není to úplně blbost, jestli můžu. Ale... není to o tom, že by si tělo testovalo, jestli je organismus mrtvý. To samozřejmě není pravda, ani mozek to tak nedělá. Ale to trhnutí je vlastně podle fyziologických procesů ukázka, že hodně rychle sklouzávám do hlubokých fází spánku. A to je to trhnutí, že vlastně mozku se to ne, že v uvozovkách nelíbí, ale je to příliš rychlé, tudíž provede tady tohle to trhnutí, které mě tak jako napůl probudí a trošku sníží tu rychlost, s jakou nastupuje hluboké fáze spánku.
1: Já souhlasím, tady to se říká hypnagogické záškuby a je to úplně přirozené. Má to celá řada lidí. Může se to třeba s věkem různě vyvíjet jedním směrem, druhým směrem, ale rozhodně to není žádná patologie. Takže pokud někdo takhle večer sebou škubne, než usne, tak ať se božku bude.
2: Pravděpodobně spí kvalitně a hluboce.
0: Panové, já vám moc děkuji za diskuzi. Děkuji vám.

Nespavost je tedy jednou z nejčastějších stížností člověka v průběhu života a ve většině případů má snadno dohledatelnou příčinu. Jejíž úprava či odstranění vede k nápravě spánku. Pouze malé procento lidí se řadí mezi takzvané prvotní nespavce, kteří nespí dobře od přírody. Pro lidi trpící nespavostí, ale i pro ty, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví, je důležité dodržovat pravidla spánkové hygieny, tedy spát v chladné, temné místnosti s kvalitní postelí, uléhat a vstávat ve stejnou dobu, a to včetně víkendů, alespoň hodinu před spánkem bychom se měli vyvarovat jídla a fyzicky náročné aktivitě a taktéž duševně náročné aktivitě a měli bychom tento čas věnovat sklidnění mysli i těla a nepracovat do pozdních hodin. Po 5. hodině odpolední pak není doporučována konzumace stimulujících látek. Tam patří i káva, čaj, energetické nápoje a pro kvalitu spánku není doporučována konzumace návykových látek, včetně nikotinu. Léky na spaní by měly být vždy až na posledním místě a pouze na přechodnou dobu. Kvalitní spánek je základem dobrého zdraví a jeho narušení bývá prvním poslem blížící se nemoci a bývá také posledním, co se při uzdravení těla a mysli napraví. Pravidla spánkové hygieny jsou umístěna pod tímto přenosem, stejně jako kontakty na odborné ambulance pro ty z vás, kteří trpíte dlouhodobě poruchami spánku. Děkuji vám za pozornost a 12. května se budu těšit na viděnou u dalšího dílu pořadu Ambulance aktivního zdraví. Povídat si budeme o tom, jak se správně hýbat. Pro dnešek vám přeji pěkný večer, dobrou noc a nerušený spánek.

0: 6. Rychlý drby, velká jména.
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu, tak pojďme na to, dneska si posvítíme na jednu kauzičku. Kontroverzní influencer John Mariánek a Dominika Aláčia přiznali to, o čem se v posledních týdnech intenzivně spekulovalo. Dvojce tvoří pár, John vztah potvrdil ve svém nejnovějším videu, ve kterém se ale překvapivě rozpovídal taky o své bývalé partnerce Abby, jenže její verze jejich rozchodu se od té Mariánkovy zásadně liší. Český influencer, který žije v Americe, a Abby tvořili pár zhruba 5 let, no a internet tuhle známou dvojku miloval. Měli fanoušky jak v Česku, tak v Americe. No a konec vztahu oznámili loni v létě, kdy tvrdili, že se rozešli.

S respektem. Mariánek, který v neděli na svých sítích potvrdil spekulace o vztahu s českou modelkou a influencerkou a právě při této příležitosti se ve svém YouTube videu vrátil i ke své ex-partnerce. Tím chtěl tuto kapitolu jednou provždy ukončit. Podle jeho slov si Abby poměrně rychle našla nového partnera, kterým měl být dokonce jeho kamarád. O této části hovoří jako o zradě a o křivdě. Mluvil i o jejich společném psovi jménem Koda, kterého si během vztahu pořídili. No a podle Mariánka zvíře po rozchodu zůstalo u Abby. Ta ale měla s novým partnerem odjet na dovolenou psa nechat doma s jeho dalšími psy, kteří Kodu napadli, no a potom zemřel. O této části Mariánek ve videu hovoří jako o nezodpovědnosti, nicméně podle jeho ex-přítelkyně tento příběh trošku překroutil. Po Mariánkově vyjádření se na Abby strhla velká lavina kritiky. Mnozí lidé ji měli urážet ve veřejných komentářích na sockách, ale i v osobní

0: opakovaně lhal a podváděl jí. Řekla o něm, že je podvodník, manipulátor a lhář číslo jedna. No a zároveň říká, že další věci ani nemůže dodat, protože to není vhodné a nebo o nich zkrátka veřejně nejde mluvit. Zároveň tvrdí, že Mariánek podle ní není takovým člověkem, jakým se prezentuje na YouTube a na sociálních sítích. Tak budeme to sledovat, to jsou Celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Milé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Chicane, mistra elektronických melodií, který tě vezme na klidnou, ale zároveň pulzující jízdu. Jeho hudba je jako soundtrack k letnímu večeru u moře.

Tady je tvoje metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za

0: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
0: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
1: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
0: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
1: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
0: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
1: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
0: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Taneční rádio z Olomouce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: předpověď pro dnešní den.
1: Berani, důležitá je pro vás stabilita a jistota. Býci, dobře víte, jak naložit se svou energií. Blíženci, nevyčítejte si přešlapy, radši hledejte důvody k radosti. Raci, pustíte se do jedné větší akce, která vás láká už delší dobu. Lvi, nejednejte unáhleně, dneska si všechno načasujte. Pany, zbavíte se problému, který vás dlouhodobě trápí. Váhy, uspořádejte si svůj pracovní stůl i život. Štíři, vaše mysl umí být velmi pozitivní. Střelci, vytvoříte si zcela nový strategický plán. Kozorozi, pokud možno, se všemi mluvte na rovinu. Vodnáři, klube se z vás intelektuál, co má tolerantní pohled na svět. A co my ryby, prý se umíme pohádat tak šikovně, že nezničíme žádný vztah.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vás...

0: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz. Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
1: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
2: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby,

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořád.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme realitu. Českou kapelu, která dokáže mísit pop a alternativu tak, že jejich písně zní svěže, autenticky a vždycky s příběhem, který tě chytí. Realita je jako kamarád, co ti během večera vypráví o životě. Někdy vážně, jindy s nadhledem, ale vždycky od srdce. Jejich styl je plný emocí, osobitosti a energie, což z nich dělá jedno z nejzajímavějších

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
1: Prostějov aktuálně.
3: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává v vazbě. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
3: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víc energie.

0: Příjemné středeční ráno a moc díky, že vás budí právě naše rádio. Dneska vám v kalendáriu poradíme, jaký typ kafe bychom si měli dát, kdo známý má narozeniny a komu pošleme naši sváteční hymnu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pohodu taky uprostřed týdne a jdeme slavit.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva CZ.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře. 4.

0: stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
5: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Jsme tu pro tebe už dlouho.
7: A máme spoustu společných vzpomínek.
8: Radio Metropole. You go

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: krásné středeční ráno s tou nejlepší muzikou nonstop. Děkujeme za vaši přízeň. Už za chvíli přivítáme na lince našeho dnešního hosta a probereme jedno moc důležité téma. Říjence totiž místy halí do růžové a my víme, co tahle růžová kampaň symbolizuje. Tak poslouchejte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch dvou letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte. Kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky. Je to tedy online objednání. Samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech. Najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji. Přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází v 9 čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Rádio Metropole.
11: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Nový den před námi, tak se pojďme podívat, co pak se děje. Je středa 7. října.
4: Našla se v pořádku. Olomoučtí policisté odvolali pátrání po seniorce trpící demencí, která byla pohřešována od pondělí. Ženu, kterou předtím naposledy viděli v pondělí na Horním náměstí v Olomouci, se podařilo vypátrat. Pohřešovanou 82-letou Anu Račanskou objevil policejní vrtulník s termovizí během rozsáhlé pátrací akce. Nalezená žena byla podle mluvčí policie pouze podchlazená, ale v pořádku.
1: Přerov aktuálně.
3: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhu občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Sport.
3: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
3: Fotbalový nároďák i 21 museli včera zkousnout prohru. Naše reprezentační fotbalové Ačko padlo z Anglií v Lize národů 0-3 a prohrálo tak i čtvrté utkání skupiny. A český reprezentační výběr fotbalistů do 21 let podlehl 0-2 Portugalsku na závěr kvalifikace na mistrovství Evropy.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole.
6: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Radio Metropole. Za volantem.
6: Řidičky, řidičové, už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme samozřejmě o našich ostřikovačích. Letní kapalina tam má pomalu odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu. Při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzá.

0: Víc energie.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Nový den před námi, tak se pojďme podívat, co pak se děje. Je středa 7. října.
4: Našla se v pořádku. Olomoučtí policisté odvolali pátrání po seniorce trpící demencí, která byla pohřešována od pondělí. Ženu, kterou předtím naposledy viděli v pondělí na Horním náměstí v Olomouci, se podařilo vypátrat. Pohřešovanou 82-letou Anu Račanskou objevil policejní vrtulník s termovizí během rozsáhlé pátrací akce. Nalezená žena byla podle mluvčí policie pouze podchlazená, ale v pořádku.
1: Přerov aktuálně.
3: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhu občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště

0: u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petře Valského. Sport. Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně. Sport. Fotbalový nároďák i 21 museli včera zkousnout prohru. Naše reprezentační fotbalové Ačko padlo z Anglií v Lize národů 0-3 a prohrálo tak i čtvrté utkání skupiny. A český reprezentační výběr fotbalistů do 21 let podlehl 0-2 Portugalsku na závěr kvalifikace na mistrovství Evropy.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
3: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
2: Radio Metropole. Za volantem.
3: Řidičky, řidičové, už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme samozřejmě o našich ostřikovačích. Letní kapalina tam má pomalu odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu. Při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky ani trysky. A malý tip, po dolití zimní směs je ostřikovače párkrát spustíte, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Teď ráno bacha na silničáře, ti už pilně pracují, opravují vozovku na 247. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici. U Litovle je proto provoz veden v levém pruhu. A pozor i na ranní nehodu na výjezdu ze Svitav na Opatov za městem u obchvatu na Kruháči. Slunce, mlha nebo prší, tohle rádio s vámi vždycky frčí.
1: Rádio Metro.

0: Děkujeme, že trávíte středeční ráno s naší regionální jedničkou. Co vás dnes čeká v práci, v osobním životě nebo jak na tom budete s energií? Hvězdy už mají jasno a my vám jejich předpověď prozradíme už za malou chvilku v našich pravidelných horoskopech. Tak volujme doprava a my vám všem přejeme úspěšný den.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, důležitá je pro vás stabilita a jistota. Býci, dobře víte, jak naložit se svou energií. Blíženci, nevyčítejte si přešlapy, radši hledejte důvody k radosti. Raci, pustíte se do jedné větší akce, která vás láká už delší dobu. Lvi, nejednejte unáhleně, dneska si všechno načasujte. Pany, zbavíte se problému, který vás dlouhodobě trápí. Váhy, uspořádejte si svůj pracovní stůl i život. Štíři, vaše mysl umí být velmi pozitivní. Střelci, vytvoříte si zcela nový strategický plán. Kozorozi, pokud možno, se všemi mluvte na rovinu. Vodnáři, klube se z vás intelektuál, co má tolerantní pohled na svět. A co my ryby, prý se umíme pohádat tak šikovně, že nezničíme žádný vztah.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
15: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Vždycky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info,
2: zprávy z tvého města
1: a tipy, co se děje kolem.
3: Radio Metropole.

0: hezké středeční ráno. Moc děkujeme, že posloucháte tohle rádio a rovnou mrkneme na další podzimní téma. Slunečních paprsků ubývá a my všichni bychom si měli doplnit vitamin D. Ten je totiž zásadní pro naši imunitu. Další podrobnosti už za chvilku. Díky, že s námi pečujete o své zdraví a my už jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu vstřebávat vápník, udržovat zdravé kosti a přispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
11: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
1: Random flashback.
14: Metropole.
1: Flashback.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál vám přinášíme aktuální informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
4: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Na rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozdívat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše webreport.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
1: Sport.
3: Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
6: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady také ve středu ráno. Provoz v Olomouci, v Kroměříži, také v Moravském Berouně. Teď bez vážných nehod. Porouchané vozidlo na 284. kilometru D1 u Přerova ve směru na Ostravu. A dělníci mírně omezují provoz v Hulíně. Tady pracují na Záhlinické ulici u garáží. Jedeme s vámi. Šťastnou cestu s našimi hity.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál vám přinášíme aktuální informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
4: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Na rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozdívat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby.

0: Podrobně o tom píše webreport.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneu servisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm. Sport. Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem. Radio Metropole.
1: To na sebe. S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
2: Radio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady také ve středu ráno. Provoz v Olomouci, v Kroměříži, také v Moravském Berouně, teď bez vážných nehod. Porouchané vozidlo na 284. kilometru D1 u Přerova ve směru na Ostravu a dělníci mírně omezují provoz v Hulíně, tady pracují na Záhlinické ulici u garáží. Jedeme s vámi, šťastnou cestu s našimi hity.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole. Let's go. Sounds good.

0: středeční ráno a moc díky, že vás budí právě naše rádio. Dneska vám v kalendáriu poradíme, jaký typ kafe bychom si měli dát, kdo známý má narozeniny a komu pošleme naši sváteční hymnu. Zůstaňte s námi, přejeme vám pohodu taky uprostřed týdne a jdeme slavit.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Faktoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Toni Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
3: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
4: Doma bude, už se narajzoval dost.
5: Asi ne.
2: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně přidáváme jejich sváteční hymnu.
6: Justýno, jste vinna!
7: Čím?
6: Že dneska slavíte.
7: Přiznávám se.
6: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
7: To si nechám líbit.
6: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
7: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
6: Ah,

0: Justýny, gratulujeme k svátku.
1: Metropole právě dnes.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte GumCare.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov.zámek.cz.
14: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Radio Metropole.

0: krásné středeční ráno s tou nejlepší muzikou non-stop. Děkujeme za vaši přízeň. Už za chvíli přivítáme na lince našeho dnešního hosta a probereme jedno moc důležité téma. Říjence totiž místy halí do růžové a my víme, co tahle růžová kampaň symbolizuje. Tak poslouchejte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
2: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
3: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch dvou letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
2: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte. Kam se mohou obrátit?
3: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky. Je to tedy online objednání. Samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech. Najdou na našem webu.
2: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
3: Taky děkuji. Přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
2: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
14: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
15: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
16: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
17: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
18: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
0: Sport.
3: Čeští juniorští inline hokejisté končí na mistrovství světa v Paraguaji v osmifinále. V zápase o postup nestačili na Kolumbii a padli 1-2.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Chystáte se dnes po práci posekat trávu na zahradě a víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď po dnešním počasí. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně postupně vyjasňování na jasno nebo polojasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A co tedy ta tráva? Nejvhodnější doba je ráno po oschnutí rosy nebo pozdě odpoledne až časný večer.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, ze Svitav, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Hezkou středu. V Olomouci policie u kempu Krásná Morava hlídají mezi Hejčínem a Černovírem, monitorují také provoz ve Svitavách na Pražské ulici. A zhruba 5minutové zdržení nabereme kvůli opravám na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou u Studené Loučky. Slunce, mlha nebo prší, tohle rádio s vámi vždycky prčí.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 9 hodin.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Showbiz. Rychlý drby. Velká jména.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu, tak pojďme na to, dneska si posvítíme na jednu kauzičku. Kontroverzní influencer John Mariánek a Dominika Alagia přiznali to, o čem se v posledních týdnech intenzivně spekulovalo. Dvojce tvoří pár, John vztah potvrdil ve svém nejnovějším videu, ve kterém se ale překvapivě rozpovídal taky o své bývalé partnerce Abby, jenže její verze jejich rozchodu se od té Mariánkovy zásadně liší. Český influencer, který žije v Americe, a Abby tvořili pár zhruba 5 let, no a internet tuhle známou dvojku miloval. Měli fanoušky jak v Česku, tak v Americe. No a konec vztahu oznámili loni v létě, kdy tvrdili, že se rozešli v dobrém a s respektem. Mariánek, který v neděli na svých sítích potvrdil spekulace o vztahu s českou modelkou a influencerkou, a právě při této příležitosti se ve svém YouTube videu vrátil i ke své ex-partnerce. Tím chtěl tuto kapitolu jednou provždy ukončit. Podle jeho slov si Abby poměrně rychle našla nového partnera, kterým měl být dokonce jeho kamarád. O této části hovoří jako o zradě a o křivdě. Mluvil i o jejich společném psovi jménem Koda, kterého si během vztahu pořídili. No a podle Mariánka zvíře po rozchodu zůstalo u Abby. Ta ale měla s novým partnerem odjet na dovolenou, psa nechat doma s jeho dalšími psy, kteří Kodu napadli, no a potom zemřel. O této části Mariánek ve videu hovoří jako o nezodpovědnosti, nicméně podle jeho ex-přítelkyně tento příběh trošku překroutil. Po Mariánkově vyjádření se na Abby strhla velká lavina kritiky. Mnozí lidé ji měli urážet ve veřejných komentářích na sockách, ale i v osobních zprávách. No a proto se tato Američanka rozhodla zveřejnit svou vlastní verzi příběhu a Mariánkova slova v ní zpochybnila. Tvrdí, že její bývalý partner ji během vztahu opakovaně lhal a podváděl ji. Řekla o něm, že je podvodník, manipulátor a lhář číslo 1. No a zároveň říká, že další věci ani nemůže dodat, protože to není vhodné a nebo o nich zkrátka veřejně nejde mluvit. Zároveň tvrdí, že Mariánek podle ní není takovým člověkem, jakým se prezentuje na YouTube a na sociálních sítích. Tak budeme to sledovat, to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Příjemné středeční dopoledne. Děkujeme vám za přízeň a za to, že jsme vaším společníkem taky v půlce pracovního týdne. Ať už zrovna makáte, jedete v autě, nebo si užíváte volnou chvilku na sváču, doufáme, že máte skvělou náladu. My vám ji rádi ještě vytuníme tou nejlepší muzikou. Díky, že posloucháte a dál vám přejeme parádní středu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 39.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Pěkné středeční dopoledne. Dál hrajeme a bavíme, a protože se blíží 10. hodina, bude tu i náš kompletní informační servis. Dáme vám přehled toho nejdůležitějšího z domova i ze světa, řekneme si, jaké počasí nás čeká v následujících hodinách, a přidáme čerstvé zprávy z cest, abyste se vyhnuli všem komplikacím. Sledujte nás a budete mít naprosto pohodový den.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: Tati? A promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Přijďte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další informace. Pocta pro Olomouc, nejvyšší ocenění, které uděluje předseda Senátu parlamentu České republiky, pamětní stříbrnou medaili, získala k letošnímu roku osobnost z Olomouce. Za svou činnost získala medaili předsedy Senátu známá olomoucká sociální pracovnice a první ambasadorka onkologických pacientů ve fakultní nemocnici Olomouc Věra Zukalová. Modernizace autobusového nádraží v Uničově za 25 milionů korun se zásadně pohnula dopředu. V úterý na místě dělníci osadili první tři zastřežená nástupiště. Terminál má být hotový na přelomu října a listopadu, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Blíží se volby do obecních zastupitelstev, budou 9. a 10. října. V následujících dnech můžete čekat ve vaší poštovní schránce hlasovací lístky. Voliči je dostanou podle adresy svého trvalého pobytu do 6. října.
1: Sport.
2: A je tu 8. kolo hokejové Maxaligy a do akce jdou i kluby z našeho regionu. Hrají doma. Přerovští Zubři vyzvou před svými fandy od 17.30 v Setín a Zlínští Berani doma hrají ve stejný čas proti Třebíči.
3: S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme o ostřikovačích v našich autech. Letní kapalina má pomaličku odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu, při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky ani trysky. A malý tip, jakmile dolijeme zimní směs do ostřikovačů, tak to párkrát prostříkněme, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Dnes dopoledne bacha v Olomouci, auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení vedle pizzerky na Mrštíkově náměstí a porouchané vozidlo čeká na pomoc na 276. kilometru D1 před Přerovem ve směru na Ostravu. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a dobré dopoledne.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáči

0: Slova 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá. A ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK. Sport. Dominanci ukazuje v hokejové lize mistrů Plzeň. Český klub zvítězil i v pátém utkání soutěže, když zdolal švédskou Skellefteå 4-2. Zadařilo se i Liberci, který ve svém pátém utkání v lize mistrů přemohl 3-2 v prodloužení švédskou Frölundu. Rádio Metropole,
1: co na sebe. S námi nezmoknete, nezmrznete, ani se zbytečně nebudete péct na sluníčku. Víme, jak bude dnešní denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Z rána místy mlhy, mnohde mraky, následně během dne vyjasňování na jasno a nebo polojasno. Od zítřka na Moravě mraky a konečně má i zapršet.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Už máte dostříkáno a můžeme dolévat zimní směs. Mluvíme o ostřikovačích v našich autech. Letní kapalina má pomaličku odslouženo a s klesajícími teplotami je čas sáhnout po zimní. Zimní směs má jednu zásadní výhodu, při teplotách pod nulou nezamrzá, takže nám nezamrzne nádržka, hadičky ani trysky. A malý tip, jakmile dolijeme zimní směs do ostřikovačů, tak to párkrát prostříkněme, aby se dostala z nádržky až do celého systému. Dnes dopoledne bacha v Olomouci, auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení vedle pizzerky na Mrštíkově náměstí a porouchané vozidlo čeká na pomoc na 276. kilometru D1 před Přerovem ve směru na Ostravu. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a dobré dopoledne.
2: Víc muziky, víc energie.

0: tam. Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem hrál basket, ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis, mám rád zimní sporty, takže jako byl, hodně sportu jsem vyzkoušel, vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.
2: And have some fun.

0: Pohodovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je v polovině a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
3: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov.zámek.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Radio Metropole.
11: Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Děkujeme, že i v polovině pracovního týdne jste našli naše rádio a my pro vás nacházíme tipy, co dělat a kam vyrazit. Stále nás baví legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare 2. V olomouckém divadle Tramtárie se hraje zítra a také pozítří, tedy Kabaret nahatý Shakespeare 2 v Tramtárce ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin. V sobotu se koná tradiční den lidí bezdomova v Olomouci na Horním náměstí. Dobropolévky, co pomáhají, pro vás budeme mít mezi 11. a 13. hodinou. U Várnic budou osobnosti našeho regionu, jako třeba Miroslav Krobot, herci Moravského divadla i fotbalisté Sigmy. Moderuje to naše Kvítko, den lidí bezdomova v Olomouci na Horním náměstí, teď v sobotu mezi 11. a 13. hodinou. V sobotu bude také v Prostějově výstava Patchworku, jsou to takové ty sešívané, pestrobarevné dečky, čtverečky, navíc budou i workshopy a dílničky. V Prostějově ve Společenském domě výstava Patchworku tuto sobotu a na zámku Plumlov o tomto víkendu budeme mít halloweenské podzim slavnosti. Zábava pro malé i velké budou například prohlídky strašidelného sklepení a promítání strašidelných Simpsonů. Zámek Plumlov teď o víkendu, halloweenské podzimní slavnosti. I tahle akce vypadá velmi jetle.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Akce zábava. Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ahoj, tady Kubrousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
7: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
11: Vy chytralí, s Chytrártem jsme ušetřili.
10: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
12: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
0: Tvoje dopoledne?
13: To

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch, nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
0: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
3: Hlas lidu.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
3: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci na Přerovské a taky na Lipenské u Ferony. Další hlídka v Březové, na Cvitavou, na Brněnské. Jinak nehoda se momentálně dořešuje v Prostějově, na Olomoucké a taky na Boskovicku na silnici 19 u Sebranic. Jedeme spolu na té správné vlně a my vám dál přejeme pohodovou cestu.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch, nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
0: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
3: Hlas lidu.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
1: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme tento týden omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech, na ulici Jeremiášova. Třicítku určitě v Olomouci dodržujeme, na Svornosti, na ulici Kmochova i Krapkova. Jinak policejní hlídku nám aktuálně hlásíte na silnici 34 Svitavy Koslířov. Jedeme spolu dál na té správné vlně a díky tomu je vaše cesta vždycky bez komplikací a bez pokut.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: 7. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zaměříme se na zdraví a zjistíme, jak je na podzim důležitý vitamin D. Zůstaňte s námi.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou svůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Přemýšlíš, jaký obor ti dá do rukou jistotu, peníze a reálné výsledky? Studuj Zedníka. Střední škola polytechnická v Olomouci, Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a Střední průmyslová škola v Jeseníku tě naučí zednickému řemeslu na nejvyšší úrovni. Naučíš se zdít z moderních tvárnic, provádět omítky, obklady, zateplení i kompletní hrubé stavby. Polovinu studia strávíš na odborném výcviku přímo na stavbách. A co je nejlepší? Obor Zedník je zařazen do stipendijního programu Olomouckého kraje, takže za dobré výsledky můžeš získat stipendium. Budeš mít skvělou praxi, stipendia i základy pro vlastní podnikání. Mrkni na weby švehlova.cz nebo ssprool.cz a také mkojeseník.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor Zedník.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu vstřebávat vápník, udržovat zdravé kosti a přispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
15: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál vám přinášíme aktuální informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 7. října. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
4: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web report.cz. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
1: Sport.
3: Mrkneme do hokejové Maxaligy. Kluby z našeho regionu mají před sebou zápasy 10. kola soutěže. Přerovští Zubři hrají venku, v 17 hodin vyzvou Frýdek Místek a Zlínští Berani hrají dnes na domácím ledě od 17.30 s Kolínem. Výsledky vám přineseme.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Teplotní rekord pro dnešek je z roku 2009. To jsme naměřili 25 stupňů. Víme, jak bude. Dneska odpoledne by to mělo být nejčastěji kolem 20. Podobné teploty pak čekáme ještě i zítra. Ale stále platí, že během čtvrtka k nám od západu dorazí přehánky. Na Moravě s nimi počítáme zítra odpoledne a večer. A v pátek a o víkendu, kromě deštníků, nejspíš vytáhneme i teplejší oblečení, protože bude maximálně 15 stupňů.
1: Olomoucká

0: Pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radary nám měří rychlost například v Droždíně na Gagarinově nebo taky v Prostějově na Brněnské a ve Šternberku na Jivavské. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěknou středu. Zdravíme každou Justýnu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
9: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Factoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Toni Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narajzoval dost.
4: Asi ne.
1: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek, vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně přidáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska má však vína hojnost.
5: A...

0: Přihlaste se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Hana s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
1: Sport.
3: Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál vesměs polojasno a k tomu zhruba 20 stupňů. Teploty babího léta budeme mít ještě i zítra, ale už taky počítáme s větší oblačností a s tím, že zítra odpoledne a večer zaprší. V pátek pak bude celkem chladný a větrný den a pozor, na horách před víkendem čekáme přechodně i sněhové přehánky.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Kytnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají. Sport. Parádní formu ukazuje v NHL český hokejový útočník Tomáš Hertl. V duelu proti Seattlu si připsal 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl svému Vegas k výhře 6-2 a stal se první hvězdou utkání a je nyní v NHL nejproduktivnějším Čechem.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál vesměs polojasno a k tomu zhruba 20 stupňů. Teploty babího léta budeme mít ještě i zítra, ale už taky počítáme s větší oblačností a s tím, že zítra odpoledne a večer zaprší. V pátek pak bude celkem chladný a větrný den a pozor, na horách před víkendem čekáme přechodně i sněhové přehánky.
0: Radio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali třicítku, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Roketnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

Rádio Metropole.

0: středu trávíte s námi. Díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na to, proč je říjen zahalený do růžové barvy a co znamená takzvaný Pinktober. Počkejte si na to.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
13: Radio Metropole.
14: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
9: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
0: Metropole! Posloucháš Radio Metropole.
3: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není. Ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec dobyli včera ve svých utkáních vítězství. Uvidíme, jak dnes budou hrát ještě Pardubice. Zápas je čeká ve Francii. Od 20:15 vyzvou boxery z Bordeaux.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, v Olomouci rozhodně dodržujeme 30 na Svornosti, na ulici Kmochova a taky na ulici Krapkova u parku. Jinak v Olomouci bude určitě silnější provoz od čtvrtka až do neděle kvůli podzimní flóře, tak se na to připravíme. V policejní hlídku nám hlásíte v Prostějově na Určické, v Tlumačově na Dolní a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. S naším rádiem vaše cesta bude vždycky v pohodě a hlavně bez pokut.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec dobyli včera ve svých utkáních vítězství. Uvidíme, jak dnes budou hrát ještě Pardubice. Zápas je čeká ve Francii. Od 20:15 vyzvou boxery z Bordeaux.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že nás co nevidět čeká výrazná změna. Z babího léta skočíme rovnou do sychravého podzimu. Takže dneska máme dál víceméně polojasno a odpoledne bude kolem 20 stupňů. Podobné teploty budou ještě zítra, ale během zítřka už na Moravu od západu taky dorazí přehánky a déšť. A v pátek a o víkendu se navíc ochladí. Naměřit bychom měli maximálně od 13 do 15 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci rozhodně dodržujeme 30. Na Svornosti, na ulici Kmochova a taky na ulici Krapkova u parku. Jinak v Olomouci bude určitě silnější provoz od čtvrtka až do neděle kvůli podzimní flóře. Tak se na to připravíme. V policejní hlídku nám hlásíte v Prostějově na Určické, v Tlumačově na Dolní a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. S naším rádiem vaše cesta bude vždycky v pohodě a hlavně bez pokut.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: vlně další hit. Máme středu a na dnešek připadá Národní den frappe. Tak zdravíme všechny, kdo si dnes dají studenou kávu s hustou pěnou. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník? Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. MLS.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Moravská filharmonie Olomouc zítra uctí nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bude to světová premiéra a jak dodává Olomouc.cz, čestným hostem na této akci bude diplomat Michal Žantovský. Sdílená kola v našem regionu jedou dál, jak informuje Report.cz. Prostějov jich udrží 180 a velký zájem hlásí také Litovel. Tady jsou to tisícovky jíst. Cígo za milion, i tak by se dal popsat včerejší požár na ubytovně v Šumperku. Příčinou byl totiž nedopalek. Další podrobnosti píše šumperský rej.cz. Jako vždycky jste na té správné vlně. Tady víme, co se děje v našem regionu.
0: Radio Metropole.
2: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
3: Teda skoro na přání.
2: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
4: Čistá telepatie.
0: Metropole.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hana.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: To snad ne, já se na to vysp***u a Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig, víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
0: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberk.
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.

0: aktuálně.
1: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhu občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
2: Hlas lidu.
1: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
2: Sport.
1: S reprezentační kariérou se rozloučil hvězdný fotbalista Lionel Messi. Odehrál poslední utkání za argentinský nároďák. Argentinská reprezentace se střetla v přáteláku s Beninem a vyhrála 3-0. Messi v zápase na první dvě branky přihrál a třetí sám dal z penalty. 39-letý Lionel Messi tak završil reprezentační kariéru 126. gólem a za sebou má v reprezentaci 208 utkání.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Teplotní rekord pro dnešek je z roku 2009. To jsme naměřili 25 stupňů. Víme, jak bude. Dneska odpoledne by to mělo být nejčastěji kolem 20. Podobné teploty pak čekáme ještě i zítra. Ale stále platí, že během čtvrtka k nám od západu dorazí přehánky. Na Moravě s nimi počítáme zítra odpoledne a večer. A v pátek a o víkendu, kromě deštníků, nejspíš vytáhneme i teplejší oblečení, protože bude maximálně 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci tento týden máme omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské, v Přerově na Kojetínské a taky na D1 na exitu Kroměříž Západ. A silnější provoz je teď prý ve Valmezu na nádražní. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Showbiz. Rychlý drby. Velká jména.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
3: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu, tak pojďme na to, dneska si posvítíme na jednu kauzičku. Kontroverzní influencer John Mariánek a Dominika Alagia přiznali to, o čem se v posledních týdnech intenzivně spekulovalo. Dvojce tvoří pár, John vztah potvrdil ve svém nejnovějším videu, ve kterém se ale překvapivě rozpovídal taky o své bývalé partnerce Abby, jenže její verze jejich rozchodu se od té Mariánkovy zásadně liší. Český influencer, který žije v Americe, a Abby tvořili pár zhruba 5 let, no a internet tuhle známou dvojku miloval. Měli fanoušky jak v Česku, tak v Americe. No a konec vztahu oznámili loni v létě, kdy tvrdili, že se rozešli v dobrém a s respektem. Mariánek, který v neděli na svých sítích potvrdil spekulace o vztahu s českou modelkou a influencerkou, a právě při této příležitosti se ve svém YouTube videu vrátil i ke své ex-partnerce. Tím chtěl tuto kapitolu jednou provždy ukončit. Podle jeho slov si Abby poměrně rychle našla nového partnera, kterým měl být dokonce jeho kamarád. O této části hovoří jako o zradě a o křivdě. Mluvil i o jejich společném psovi jménem Koda, kterého si během vztahu pořídil.

0: potom zemřel. O této části Mariánek ve videu hovoří jako o nezodpovědnosti, nicméně podle jeho ex-přítelkyně tento příběh trošku překroutil. Po Mariánkově vyjádření se na Aby strhla velká lavina kritiky. Mnozí lidé ji měli urážet ve veřejných komentářích na sockách, ale i v osobních zprávách. No a proto se tato Američanka rozhodla zveřejnit svou vlastní verzi příběhu a Mariánkova slova v ní zpochybnila. Tvrdí, že její bývalý partner během vztahu opakovaně lhal a podváděl jí. Řekla o něm, že je podvodník, manipulátor a lhář číslo jedna. No a zároveň říká, že další věci ani nemůže dodat, protože to není vhodné a nebo o nich zkrátka veřejně nejde mluvit. Zároveň tvrdí, že Mariánek podle ní není takovým člověkem, jakým se prezentuje na YouTube a na sociálních sítích. Tak budeme to sledovat, to jsou Celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.

0: víkendovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Pracovní týden je v polovině a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Děkujeme, že i v polovině pracovního týdne jste našli naše rádio a my pro vás nacházíme tipy, co dělat a kam vyrazit. Stále nás baví legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare 2. V Olomouckém divadle Tramtárie se hraje zítra a také pozítří, tedy Kabaret nahatý Shakespeare 2 v Tramtárce ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin. V sobotu se koná tradiční den lidí bezdomova v Olomouci na Horním náměstí. Dobropolévky, co pomáhají, pro vás budeme mít mezi 11. a 13. hodinou. U Várnic budou osobnosti našeho regionu, jako třeba Miroslav Krobot, herci Moravského divadla i fotbalisté Sigmy. Moderuje to naše Kvítko, Den lidí bezdomova v Olomouci na Horním náměstí, teď v sobotu mezi 11. a 13. hodinou. V sobotu bude také v Prostějově výstava Patchworku, jsou to takové ty sešívané, pestrobarevné dečky, čtverečky, navíc budou i workshopy a dílničky. V Prostějově ve Společenském domě výstava Patchworku tuto sobotu a na zámku Plumlov o tomto víkendu budeme mít halloweenské podzimní slavnosti. Zábava pro malé i velké budou například prohlídky strašidelného sklepení a promítání strašidelných Simpsonů. Zámek Plumlov teď o víkendu, halloweenské podzimní slavnosti. I tahle akce vypadá velmi jetle.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Přijďte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu další aktuality. Nestala se v Uničově náhodou chyba? Obyvatelé Uničova dostali do schránek pro nadcházející senátní volby lístky s razítkem městského úřadu v Litovli. Město Uničov ujišťuje voliče, že nejde o chybu a lístky jsou pro senátky 9. a 10. října plně platné. Uničov spadá do senátního obvodu číslo 66 se sídlem v Litovli. Jehož úřad ze zákona tiskne lístky pro všechny obce v obvodu. Stejné lístky obdrželi voliči i třeba ve Šternberku či Zábřehu, Mohelnici a jinde v obvodě 66. Mimochodem, jako důležitou instituci vnímá Senát stále více lidí v Česku. Podle průzkumu agentury STEM přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září názor sdílelo v průměru 42 lidí ze 100, tedy o 7 víc než v roce 2020. Nicméně i přes rostoucí důvěru v horní komoru je odpůrců Senátu stále více než jeho zastánců. Téměř polovina voličů Senát za pojistku demokracie i nadále nepovažuje. Další na to názor nemají.
1: Sport.
3: Judistka olomouckého judoklubu Renata Zachová se pokusí vybojovat svou první světovou medaili. Na mistrovství světa v Baku bude soupeřit o bronz v kategorii do 63 kilo. V duelu se střetne s Maďarkou Anou Kryzálovou nyní po 16. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Rychlé dopravní zprávy, začínáme na Prostějovsku na trase Vícov-Holubice. Od nás víte, že zde došlo k nehodě osobního auta a cyklisty, s policisty i záchranáři na místě a projet se tu dá kyvadlově. No a připomeneme i nehodu na trase Boskovice-Vážany. Zde jde o dvě osobní auta v sobě a i tady se s opatrností řidiči dostanou. Přejeme šťastnou cestu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, máte nějaký koníček nebo vášeň, o které většina lidí z vašeho okolí vůbec neví?
1: Tak možná to tak nevypadá, ale jsem celoživotní sportovec a v mládí jsem hrál basket. Ten hrají dodnes se staršíma pánama. Hrají intenzivně tenis. Mám rád zimní sporty. Takže jako byl hodně sportu jsem vyzkoušel. Vždycky jsem se dostal, řekl bych, na průměrnou, možná někde trošku nadprůměrnou úroveň, ale sport mě opravdu celý život baví.
0: Jaká je nejlepší rada do života, kterou jste kdy dostal třeba od rodičů, prarodičů či přátel a která vás dodnes provází?
1: Já jsem měl velmi krásné dětství a samozřejmě měl jsem kolem sebe rodiče, tetu, strejdu, prarodiče a celá rodina kladla velký důraz jednak na vzdělávání a jednak na volný čas, sport a tak dále. Takže nás, mě a i třeba bratrance, nás rodina vedla ke sportu, proto jsme dělali třeba tu košíkovou. Samozřejmě chtěli, aby jsme se uplatnili pak v tom praktickém životě, takže bylo důležité pro rodinu, aby jsme měli kvalitní vzdělání, což si myslím, že se nějakým způsobem podařilo.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.

0: 7. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zaměříme se na zdraví a zjistíme, jak je na podzim důležitý vitamin D. Zůstaňte s námi.
1: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: bavit? Rádio Metropole a
1: podcast pro dnešek. Děje se to každý rok. S podzimem postupně ubývá slunečních paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potřebujeme právě Dčko? Pomáhá tělu vstřebávat vápník, udržovat zdravé kosti a přispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
6: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana obyvatel před hlukem klesá, píše o tom ČTK. Sport. A třetí hokejový klub se představí v pátém kole hokejové ligy mistrů. Plzeň a Liberec doby

0: matici by se měli šetřit. Jinak nás čekají teploty okolo 20 stupňů, zataženo a dešťové přehánky. V pátek a o víkendu potom přijde ochlazení na 14 stupňů Celsia.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Vážná nehoda se zraněním se vyšetřuje na trase Letovice Křenov. Jde o nehodu dvou osobních aut. Kyvadlově se to ale dá projet. No a došetřuje se i nehoda osobního auta a cyklisty na trase Vícov Holubice na Prostějovsku. I tady se ale dostaneme už bez problému. Dobře dojeďte, no a posíláme pozdravy na každou vlnu.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěknou středu. Zdravíme každou Justýnu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. plumlov@zamek.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr.
7: Rozšíříme.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
12: Tohle je Radio Metropole.

0: Kamaráti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 7. října, den, kdy obyčejné kafe nestačí. Připomínáme si Národní den frappe. Dáte si? Narozeniny má obávaný porotce britského X-Factoru Simon Cowell, také zpěvačka tohoto hitu. To je Toni Braxton. V roce 1847 se narodil český cestovatel a dobrodruh Emil Holub. Procestoval kus Afriky, takže slovy Járy Cimrmana.
2: Dobrý den, doktore Holube, jedete letos zase do Afriky?
3: Doma bude, už se narajzoval dost.
4: Asi ne.
1: A znáte nějakou Justýnu? Slaví svátek. Vy jí dejte kafe, kytku, čokinu a my Justýnkám slavnostně předáváme jejich sváteční hymnu.
5: Justýno, jste vinna!
6: Čím?
5: Že dneska slavíte.
6: Přiznávám se.
5: Jste odsouzena k poslechu sváteční hymny.
6: To si nechám líbit.
5: Justýna vážná jako justice, bez paragrafů slaví velice.
6: Justýna ctí spravedlnost, dneska

0: Justýny, gratulujeme k svátku.
1: Metropole právě dnes.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Tvoje odpoledne.
19: Tvoje rádio.
18: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal

0: To zjistil nový průzkum CBBM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
1: Sport. Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
2: Dnes v noci teploty spadnou na 12 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nás potom čeká zatažená obloha, dešťové přehánky, odpoledne taky vítr a k tomu naměříme okolo 20 stupňů. Následující dny přijde ochlazení, v pátek, v sobotu i v neděli by se měly teploty pohybovat okolo 14 stupňů a mělo by i nadále sem tam pršet.
3: Rádio Metropole za volantem.
2: Bourá se na trase Vyškov Tučapy. Hned kousek za Vyškovem jde o nehodu dodávky a osobního auta, která se dá ale opatrně obět. No a stále se vyšetřuje i nehoda dvou osobních vozů na trase Letovice Březina. I tady se dá dostat, no a ještě je tu dálnice 46 směr Brno. Pozor na porouchané vozidlo u Prostějova. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio

0: středu trávíte s námi. Díky za to. Budeme pokračovat ve hraní těch největších hitů, ale mimo to se podíváme taky na to, proč je říjen zahalený do růžové barvy a co znamená takzvaný Pinktober. Počkejte si na to.
1: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. Malos.cz
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek

0: plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Viděl jsi to?
7: A co, jako?
6: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
7: No má bejt.
6: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
7: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
6: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
7: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
8: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch dvou letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte. Kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky. Je to tedy online objednání. Samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech. Najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji. Přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
10: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Moravská filharmonie Olomouc zítra uctí nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Bude to světová premiéra a jak dodává Olomouc.cz, čestným hostem na této akci bude diplomat Michal Žantovský. Sdílená kola v našem regionu jedou dál, jak informuje Report.cz. Prostějov jich udrží 180 a velký zájem hlásí také Litovel. Tady jsou to tisícovky jíst. Cígo za milion, i tak by se dal popsat včerejší požár na ubytovně v Šumperku. Příčinou byl totiž nedopalek. Další podrobnosti píše šumperský rej.cz. Jako vždycky jste na té správné vlně. Tady víme, co se děje v našem regionu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

Pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií. Takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Rocka Hunta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Radio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Tom Grennan je britský zpěvák s hlasem plným emocí a síly, který tě chytá.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a chytlavých beatů. Připravení.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: Lídrby, velká jména.
1: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznisu, tak pojďme na to, dneska si posvítíme na jednu kauzičku. Kontroverzní influencer John Mariánek a Dominika Alagia přiznali to, o čem se v posledních týdnech intenzivně spekulovalo. Dvojce tvoří pár, John vztah potvrdil ve svém nejnovějším videu, ve kterém se ale překvapivě rozpovídal taky o své bývalé partnerce Abby, jenže její verze jejich rozchodu se od té Mariánkovy zásadně liší. Český influencer, který žije v Americe, a Abby tvořili pár zhruba 5 let, no a internet tuhle známou dvojku miloval. Měli fanoušky jak v Česku, tak v Americe. No a konec vztahu oznámili loni v létě, kdy tvrdili, že se rozešli v dobrém a s respektem. Mariánek, který v neděli na svých sítích potvrdil spekulace o vztahu s českou modelkou a influencerkou, a právě při této příležitosti se ve svém YouTube videu vrátil i ke své ex-partnerce. Tím chtěl tuto kapitolu jednou provždy ukončit. Podle jeho slov si Abby poměrně rychle našla nového partnera, kterým měl být dokonce jeho kamarád. O této části hovoří jako o zradě a o křivdě. Mluvil i o jejich společném psovi jménem Koda, kterého si během vztahu pořídili. No a podle Mariánka zvíře po rozchodu zůstalo u Abby. Ta ale měla s novým partnerem odjet na dovolenou psa nechat doma s jeho dalšími psy, kteří Kodu napadli, no a potom zemřel. O této části Mariánek ve videu hovoří jako o nezodpovědnosti, nicméně podle jeho ex-přítelkyně tento příběh trošku překroutil. Po Mariánkově vyjádření se na Abby strhla velká lavina kritiky. Mnozí lidé ji měli urážet ve veřejných komentářích na sockách, ale i v osobních zprávách. No a proto se tato Američanka rozhodla zveřejnit svou vlastní verzi příběhu a Mariánkova slova v ní zpochybnila. Tvrdí, že její bývalý partner ji během vztahu opakovaně lhal a podváděl ji. Řekla o něm, že je podvodník, manipulátor a lhář číslo 1. No a zároveň říká, že další věci ani nemůže dodat, protože to není vhodné, a nebo o nich zkrátka veřejně nejde mluvit. Zároveň tvrdí, že Mariánek podle ní není takovým člověkem, jakým se prezentuje na YouTube a na sociálních sítích. Tak budeme to sledovat, to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
1: Radio Metropole.
3: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Radio Metropole.
5: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem,

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Freda Again, producenta a hudebního génia, který umí spojit emoce s taneční energií jako málo kdo. Jeho skladby jsou jako příběhy plné života, které tě chytí a nepustí. Fred Again je jako ten kámoš, co ti na párty zahraje přesně to, co potřebuješ slyšet, a zároveň tě dostane do varu. Jeho styl je moderní, osobitý a plný nečekaných momentů, které tě zaujmou. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

večer. Tvoje rádio. Metropole.

Tady je tvoje metropole. Electronic byla britská kapela, která spojila síly legend jako Bernard Sumner a Johnny Marr. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese něco nečekaného a zároveň chytlavého. Electronic míchali rock s elektronikou tak, že to vždycky bavilo. Připrav se na pořádnou dávku

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom...

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na parket.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch, nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
0: Přerov aktuálně.
3: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
4: Hlas lidu.
3: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CBBM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
1: Sport.
3: Propad českého fotbalu. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů o 3 místa na 51. příčku. Náš nároďák se mimo první 50 reprezentací světa ocitl už po druhé v samostatné historii.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jaké počasí hlásí meteorologové ve čtvrtek? Čekají nás i nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia, provázet nás má ale i zatažená obloha, dešťové přehánky a vítr, který by měl k večeru zesilovat. V závěru pracovního týdne potom přijde ochlazení na 14 stupňů. No a podobně nám budou teploměry ukazovat i během víkendu, kdy opět počítáme s občasným deštěm.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

Tady je tvoje metropole. Wilkinson je britský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pořádný rytmus. Wilkinson umí spojit rychlý beat s chytlavými melodiemi, takže tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů a náladu vytáhnout lidi ze židlí. Jeho styl je moderní, taneční a radostný. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli právě teď přichází dávka čisté hudební radosti.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl...

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Selinu Gomez, která prošla z dětské hvězdy až k vážené popové ikoně. Selina má hlas plný emocí a její hudba je často osobní, upřímná a chytlavá zároveň. Je jako ta kamarádka, co ti vždycky rozumí a má pro tebe připravenou...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.